si v lepoty nechta našete. Tě ty navdí. Z tu úranu to bléva si v lepoty nechta našete. Tě ty navdí.